koupil si to. Okouzlil nejen posluchače Bonn, ale i návštěvníky na výstavách v Paříži, ve Vídni, v Londýně a na celém světě. Slyšíte? Poslouchejte. To je právě jeden z jeho hracích strojků.